Ve jménu Četa, i Syna, i Světýka Ducha. Gospodo, mír nebo vítom s vámi. Bratři a sestry, dnes se budeme přisvětit a rítvi vzpomněli pokojného brata Janeza. Sice pa jsme, že na začátku světé máše zapěli srdce Ježíšovému, pravda měsíc je posvěčen njegovi dobroti, njegovi ljubezni. Nain oblikuje tudi naša srca po svojem srcu in nam pomaga, da bo naša daritev postala sveta. Vsemogočnemu Bogu in vam, brati in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je,

zvedom Ježa. Za to prosím Svetodica Maria, Sáme, Svetnike, tudi vás, prosíte za mňa Boga, nebeškého Očeta. Usmíli sa nás Všemohúci Boh, odpusti nám naše grieche i nás privádi večnú žulenie.